0: Hele, tady pokaží Jožky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga nebom drtila jsem Penter.
1: Kjer se probujejo nostalgične melodije. Best nostalgia. Nostalgia u vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.